0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: To spoždění ještě doženem. Teď jsem bochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 30-50. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 30-50.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

svoje dluhy. Pak řeknu čau ahoj, byl jsem tu jen host. Odevzdám občan.

na cestu vemu si v termosce černou kávu. Černá je černá, jak muzikantský frak.

0: za oděv, za cestu a víc nemůžu chtít. Smutnost snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz. V náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

dovnitř a ven, očes kde si za plotem. Já svým dovnitř a ven, já svým dovnitř a ven, já svým dovnitř a ven.

poručík, pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok a klus. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: vymýšlet galaktický šum. Jazz na Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout.

ruku zvící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musí pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma a uťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: Já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do baříže.
3: Vybrat si svoji je tajný

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby

La la la la la la la la la la.

věcí z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíku budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct, já si nevzpomínám.

informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:00.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

Včera šel muž krajinou, tichou pustou nevinou, bos mu

Pak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

0: nerostly tu jen pro vás.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Motám se tu, jak si nevím, kterým směrem kroky brát. V městě plném dlažeb, křižovatek a kolejí. Haló, pane taxi, mohu-li vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později. Než poveze mě noční rychlík domů na Moravu, po úspěšném jednání v Senovážné ulici. Vypil bych si tady někde s chutí dobrou moka kávu, jinou nežli u nás roznášejí číšníci. Nestojím o žádné korzo, o žádné ruské kuželky. Vybral bych si spíše místo, které dýše tichem v ruchu cest, no a pak z pódia bych viděl hrát orchestr nevelký. Pane taxi, tam jet mě, libo jest.

podnik podle mých představ snad není ani příliš drahý. Kavárna se v horním patře pootáčí mírně nad městem, ve stolku, co nabízel by výhled na panorama Prahy. Pane, tak si prosím, tam mne zaveste. Motám se to jaksi

Haló, pane taxi, mohli vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později.

co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme.

Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná.

reverzní polovina, podobná a přesto jiná. Na na na na na na na na na na na na na. Jsi zprosté slovo z pusy popa, náběh na popové floba. Číknutí při první puse, pro mě ty jsi prostě pluser. Jsi řeka, řeka, řeka, řeka, řeka jdoucí do daleka. Jak hobit v sudu, bez studu, jdu do proudu. Jsi vychřice, co chodí tiše, jsi ten zvláštní pocit v břiše.

si cesta, z které letí rajče na hlavu Richarda Krajče. Zem letící na meteor, můj Windows critical error. Si řeka, řeka, řeka, řeka, řeka zní

0: Cvičení v altovém klíči, ženská, co mě brzo zničí. Cvičení v altovém klíči, ženská, co mě brzo zničí.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

tváří, protože jsem king. Na máchu vymácháči se mé obrény namáčí, když učím křehké dámy vincovat.

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat

0: jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat, každým odmítán.
2: Je krátce po páté.
3: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechci.

Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt. A Jimsku zrindal svou lulku a pliv garem po rajt. Pak spokojen začal zas hulat, že smírně skončil spor. Své benčo pak vzal jeden mulat.

prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

zaštěkal pes. Včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer, samý jenom

říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

Má vlasy jako vodník a narudlý má nos a utržený knoflík a příliš dlouhý šos. On chodí zkrátka tak a nedbá na princip, on nedá na princip, je to bezprostřední typ. Též v knoflíkové dírce rád nosí i byšek, je to šašek. Že jaksi nezapadá, má svou příčinnost, vrozená to vada, on nezná úctivost. On nemá úctu k šaržím, ní úctu k titulům, zvlášť vůči titulům, chová se jako tululum. A klidně v lepších kruzích se škrábe na břiše, je to šašek.

to domyslí si na místě a v každé situaci on spadne do kaše. Je to šašek, jen někdy za úplňku, když vládne klid a mír a lidu prázdno venku, sám vyjde na špacír a ulice mi bloumá a v duchu mu mlásy. A co si mu mlásy nesrozumitelně pod fousy a náměsíčně hledí na hvězdný poprašek. Je to šašek. Však nemá čepec pestrý, on místo rolniček chrastí denně lejstry, co úředníček. Dnes nikdo vážně neví, co s lidmi jako on a lidí jako on, těch je dnes víc než milion. Tak sedí na přepážce, toť jeho damašek, jako šašek.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

máme. Kéž by se vám tenhle případ zítra nestal, aby někdo s nohou v sádře zoufale stál a mládí před vámi si klidně sedělo

každý tiše, jako Jonáš v břiše sám. Foukám do ulity kouř z cigarety, každodenně unaveně, zatraceně. Bojím se, nebojím, domů šli jak ráček poustevník. Do písku, do moře, do nebe, tak ještě naposled. Kolu a led u švédskýho stolu, višně v alkoholu, z vesmíru dolů.

ty úta se rozřízly slova, příboje rovná do jiných vět. Pospíchám k hladině, na rybu, na víně, máš mořský řas,

Ježek se probourál z klece ven, Jarka Metelka s hojerem mají SROčko na šípy a červenáček u píby. Rychlonožka prej dopuje, kde vlastně hranice stropuje všechny ty vznešené ideje.

pan osud a slečna náhoda sešli se v tramvaji, ani jí ruku nepodá a už se hádají. Přeli se hlavně o otázku,

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu, aby

tou, až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá, a já na dvoře divadla opiju se s Markétou. Svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká ruze podál Evropa, a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

Nikdy psával jsem ti 30 SMS, kde něco už pryč, to spíše najdu. Je hluseně nežli zbytky kuráže, dát se urážet. Strulná si jak kostka polévkové smysi, kterou kdo si kde si za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikaru, skřídel mi kape voska dole blikáru, zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se na

rysách laciného dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené ven a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě po plese. Svobodný si mak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká růzo podálem ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí navzájem se nenávidí.

čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni po mokřině.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: nás doma už se nepočítá ani do pěti.
1: Raz, dva, tři.
0: První, druhá, třetí a hned facka přiletí. Když to slyší sused, slzy kanů dojetím. Enem křapnu dveře, hned uhybám koštěti.

V robote se baby ptajú, synku, co je ti? Ezi, nechybí ti kusek lásky obětí. V noci v ložu slyším, enem jatra tvrdne ti. Kdo nemůže, ten aj z kufry poletí.

Boží mlyny melu, každý soudce řekne ti, ten náš tomu dodal, ještě že jste bez dětí. Domácího násilí já se stál obětí, teď tě čeká milý zlatý, svobody odnětí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu, a ty jsi ztratila

a nadávali na řidiče, co nám nestavili. Utrhnul jsem ti kytku, dala si jí ke knoflíku a pak jsi mě nechtěla držet za ruku, protože se styděla.

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

práci trochu naschval, zpívaj, prospíš den. A člověku se za nic nechce vstát. Když první rosa padá po zdech tunelu, koleje teplem Pražce roztáhnou. Vezmeš si pár ostružin a s pusou červenou hledáš tichý

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů.

si tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil, kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí. Se perl dva blázni jako divoká zvěř

ruce mává. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad, dvě pravdy, dvě lži.

Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do oka.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putna. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxi.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Pod bělmi spangejtů mává šedivým prachem přikrytej, mrholí a z mlhy závoj jenom mě schválně ušitej.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. Měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

ráda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Asi se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám

se bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi. Tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi

vajkoutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl bejt nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať

Včera Karel došel za náma na pivo a rum. Včera Karel došel na jedno pivo a jeden rum.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

přízrak Serachkeň, ale ta spící démoni najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

miláčku, seš tam. Proč pak tvůj dech neslyším? Nechci teď bejt sám. Proč pak tvůj dech neslyším? Teď na prahu dne.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

spaní, že se změním ve strom planý, že mě čeká divný spaní, že se změním.

a učit tě řeč svého těla, když se oknem k nám dobývá den. Sladká jak loutka od matela,

veta, i když toho ještě stihneš dost. Ochutnal si už pár slastí světa a v hotovosti platil za blbost.

povětšinou s tváří kamenou. Obliny už zvolna střídaj hrany, v bocích pase ba i v ramenou. Občas se ti ještě nohy smeknou, hořkost se pak těžko poliká, protože nejsou tu jen svaly, co ti měknou. A ty se blázne utěšuješ tím, že se to možná

0: nějak vůbec.
1: Hudba hory přenáší.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty jsi zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech a ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

On mi slíbil, určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám. Bezplatné jízdenky a jedním vrzem, s kytarou a sám, na trati plné výkopů.

mi, jak bych byl u cíle. Myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile, točí se jako černá LP deska.

i ty bez sopů, ty s myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum, kdybych se nemýlil, žít žilo by se snadněji. Jdu podél břehy k přívozu, brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

Lampička nad mým psacím stolem, zastav se příteli, jestli půjdeš kolem. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic neví.

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

noční Prahu k metru Ačko po svý každodenní tůře kráčí grilované kuře vyšňořené v termosáčku. Jak si tak davem cestu klestí

Kuře kráčí, kam to neví, hledí k nebi, křídly mává, cesta pán.

mezi tyče. Dej desítku pro desítku. Jestli vám tenhle song nesed,

S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnu šla hned a

a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrej rým. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zvedl hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

A když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách, někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

byl jen povedenej žert. Všichni muži chtěli tě mít, každý chtěl jen s tebou být.

do školy all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala si se jen jak

Tamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější. Je tolik

sedíme v pokojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

oblásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotoči se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jeden muž se kdysi trápil, výčitky mé trvají. Včera jsem si cestu krátil, výjimečně tramvají. Lidí plno na mou duši, musím to tu dosvědčit. Zapomněl jsem, jak se sluší jízdenku svou označit. Nemyslete, nejsem ten typ, co by nad tím rukou máv. Natož ten, co bez jízdenky jezdí rád a bez obav. Mě ten podvod vážně bolí, vést se jako v bavlnce a nechat lístek jako nový, zastrčený v portmonce. Ach, že já na tu peněženku, v níž ten lístek jistě byl, poměl teprve až venku, poté, co jsem vystoupil. Řeknete, nu podle všeho, teď už se nic nespraví. To mne ovšem nijak mého provinění nezbaví.

drobný a ctit balí. K čemu mi teď čest má bude po tom švindlu s tramvají? Tak nezdál tu tíhu jednou pevnou půdu ztrácel a pak si řek, když pad sem jednou, můžu padnout docela. Nejprv ubližoval sobě,

možností. Čím vším se můžu stát.

Ne teda, že bych na něj uměl, ale tíha v nohou a otevřený výkon nad klaviaturou páteře je jasný znamení, kdo tady na co umí hrát. Jedna z milionů možností a já nechci vědět, kolikátým pianem jsem se stal, kolikátým rozladěným, skřípavým, oprýskaným chlapkem, kterým už šlapeš na pedály, nevím. Nevím, ale každý tvoje slovo ze mě odsekává přebytečný dřevo. Každý tvoje slovo se probourává dovnitř, až zůstane jen rám z litiny a 220 strun. Zůstane jen litinové ráma 220 strun, které něčí silný ruce zvednou z haldy třísek a pověsí ho hlavou dolů na řetěz a traverzu a nechají mě v noci dochvět.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Navěky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá. Tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich si

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někde prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamenám, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

vstříc a luxusní pachuť jako od popelnic. Dráždíme smysly, něco je špatně,

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

nás po našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou, jenom pár slov v zájmu nás obou. Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o našem století. Znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět. A pak mi dovol mi povědět. Navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodily dopisy ode mě k tobě. Do těla e-mailu čtyřlístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek, namaluj lásko, namaluj obrázek. Na ploše Windowsů se od barev neupadá.

Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratí. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodili dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailů.

dálek oblohou. A naše cesty do těch dálek aspoň míří, když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za Vénou.

0: Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní pud zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

stranovíš, všechny nějak přesvědčíš, jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno

kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hrůzou ucítíš, jak ti chybíš.

podloubí pustý kavárny hladový, ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový,

do očí dveřních skel se dívám. Na masky, co klíčovou dírkou, teď vyfouknou mi duši.

0: rady uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí svůj sen?
0: O výškách nad oblaky.

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojenost neskrývá. Pojednou se děda ztrácí, jak pod čepicí vlas. Naštěstí sny se

Vidím tě jako postavu v dálce, co zrychlí krok, když se snažím jít blíž. Pak přijde noc a ta vzdálenost mizí a najednou tu vedle mě spíš.

0: všechno, co jsem kdy chtěl.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

manželi po dešti vylezli z podzemních děr. Mužové zalehli na místo, začal se okamžik nejistot, kdo z nás je hrdina.

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Je pozdě na

slunce na nebi už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku spíš.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije. Tu otázku stejnou jako vždycky jsem tentokrát nemyslel ironicky.

0: tady to dopadne s vámi. Tak jak to dopadne tam, to dopadne s námi.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

kterou jsem chtěl. Trhejte břečťan na věnce, šijte mi rubáš bílý.

0: Bylo slyšet, že s motorem je něco v nepořádku.
1: Nestavíme pořád jedem, nic jsme přece Valaši.
0: Nezastavujeme, pojedeme pořád, jsme přece Valaši.
1: Zakusem se do slaniny, a k nebu aj pár úsek.
0: Sníme slaninu a dáme si k ní pár žemlí.
1: Cílej dojdem mají pěšli, že už je to kousek.
0: Ten kousek cesty dojdeme i pěšky.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

chce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

Ty mě před půl rokem nechala, říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala, nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se, jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznáním masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

k zemi. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů na byt. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa. Amen.

zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát. Až hvězdy nad městem jak zrnka soli se světly neonů začnou se prát. Nechám, ať posypou rány, co bolí,

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15krát trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná.

Je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali, snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově,

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou. Za týdnu pár

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří. S kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

chce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

košile a nemůže ven. A tak pus automatem na lístku.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznáním masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

cílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů na byt. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

Žemuj mi krásná skříň, když hnízí konfekce, nevím, nač se vymluvím, až přijde tremská inspekce.

0: lese, když se maskér muž ztrácí, lesní stráž už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

a můžou blesky o zem být. A hledat budu v poušti Gobi prameny, ze kterých lze pít. Prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti třetí.

jak socha kamenná. Chladivá kometa ti hladí ramena.

koně klopítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

sbírat jí po kapkách, jít tam, kde začíná. Navždycky na zemi, s nohama z olova. Jen vkládat modlitby na ústa poslova.

nasbírat odvahu, otočit planetou, nevěřit očím, snadno se popletou, potichu zoufat, nepřestat doufat.

tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. V ten častoulek tichých kroků vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

Ke barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být rá jako ty. Na stolku obligátně zapálená svíčka a ještě nenamíchám ani první drink. A už tak samozřejmě vyloupneš, sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každej úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být rá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak Ornella Muti, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi,

0: ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby. Je večer, máma šla spát. A my si můžem hrát, že všechno zachrání. Třetí princezna, sežrané postavy nemají zastání, rytíři je nechrání.
1: Ale neboj,

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

vymýšlet galaktický šum. Jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout.

Změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej. Jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

měnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, vahadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění, i lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole. Tichá je ryba, strom

zemi nesporné, co plno stínů, kde světlý den, tam cestu sotva znám, kde průzračnost, tam výkladem se minu, svou znalost vděčím náhlým náhodám. Vše vyhrává je, čím dál smolněj hrám, tím dobrý večer, i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám spadání, bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí, srdečně přijat.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

0: ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítám.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin za mým štěstím.

na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám, udělám.

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

0: Šachové prejs děděj, po mně každej půlku, a že už se rozvádím a vsadám do útulku.
1: A ono nic, doma pijem kafe a koukám na svou ženu, jak se sousedka.

po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, pok, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

ztratíš holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

A velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na Kvasimóda. I Kvasimódo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech, hrb.

Hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo, hrb na zádech má. Odjíždí na labskou boudu, Quasimodo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.

byl čas, zůstala jsem na pospas. Myšlenkové invazi, roztříštěná v extázi, že před Prahem zdo